0: Znamenie mojej domoviny.
1: Kde lieta? Otakle je. Kuda je tá osma? Rekti.
0: Crtice umných ľudí Bosny.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.